zemicu, kouček brště zmeje, zajry za marš na zachod. Vítr blagostania od tam veje, nime glezme raje, tam ja som svot na zachod.